0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: jste, s vámi Michal, Jasmina, David, čau lidi.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
1: Já se ještě rozjímám, mám trošku krásný ráno.
0: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvý v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
1: Jak to?
0: No tak, co nás čeká za teploty?
1: Jo,
0: no, to jo. Takže vlastně to je poprvý, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno.

0: Tímhle jsme odšpuntovali páteční snídaní šampionu Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin a 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ANO rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady? Vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvím.

0: Jsme furt do škole.
1: Dobře, a co Jasmín?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie to nebo v matika?
0: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
1: Já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, vůbec.
1: Přišlo to,
2: jo?
1: Až na střední.
2: Hustě.
1: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
1: Ale jak to skončilo, no. Že jo? No?
0: Všichni jsme se tady sešli, no.
1: Přesně, já proto pracuju v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
1: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
0: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, který hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
1: To je vlastně fakt.
2: To jo.
1: To je vlastně fakt.
0: Nehroťte to, lidi.
1: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
1: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moaneskin na Hit Radio. Jo.

0: Trocha Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Pozeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do institucí a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Jastler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávali hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička má jedničku, ale moc jí teda nezaslouží.
2: Jo, že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Super věc na ráno, Call Me Maybe. Posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci. Že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit na to a vidíme, že nám je zase 10. Je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ten nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svých přehodit na to. Mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil, nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to byl prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle, to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začalo vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10
2: ne.
1: stupňů.
2: A já,
1: že
2: to upravi, já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože, ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Jo. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci, nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam s ním zvládněte, my vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Rich Nick Washrod. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nick Washrod. www.vašesběrna.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D7 na 47. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Dejte pozor a raději tam uberte plyn. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Tohle jsou Mandraže a tohle je páteční hit rádio přesně o 6:30 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií. V němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
0: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce? Tam chceš bydlet?
2: To chceš, ty se skoukal na dispozici a ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky.
3: A taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Nebudou tam výtahy asi.
0: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
2: Světlý, jak se vždycky říká.
0: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři. Takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: To je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme, za chvíli bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy v Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice stojí u krajnice kamion s defektem. Pokud tady budete projíždět, tak dávejte velký pozor. Přejeme šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl. 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
2: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
2: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale Krok za krokem úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval
2: vlastně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace. A bylo to skvělý.
2: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
2: Nekecej. No tak to, a Davide, ty to znáš?
3: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
2: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny hezký chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak Krok za krokem za mě dobrá volba.
2: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že, Jasmin?
1: Ano, Michale.
2: 50 od Stínu svobody, kde jsou ty bičíky? Lion Pain a Ritaura, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol, francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Kolovratech vznikne nový bytový dům s 50 nájemními byty. Určený bude především pro

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll Be There For You v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny,
0: u dětí. A 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak, jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byly ti lepší, no jasně, no. To byly ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Ne, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili tak jenom na tu zmrzdenu, no.
0: Zmrzka.
2: A tak jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení, ať už Petran páskem, anebo cesta do cukrárny? Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik stojí rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco a to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě a to s těm jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To,
0: no to
1: já
0: jo.
1: Jsem snad měla jednou v dětství jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt.
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý dva měsíce nebudou muset podepisovat žáka ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: Dva měsíce volná bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Radio, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
2: Přesně.
0: Na 2 týdny, no a počkej. Tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je. Tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí. Hele, u nás to bylo dobrý. Já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču. Takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem? Protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců nebo bratranců, sestřenic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: zaskočený
0: to teda... A to teda nevím, jako...
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, veď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na sjezdu z dálnice D6 na Hostivici směrem od Prahy odklízí hasiči olej z vozovky. Počítejte s omezením. A pozor na nehodu v Praze ve Vinohradské ulici před zastávkou Jana Želivského směrem do centra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený dětem, tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha, 7.30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
2: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
3: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na internetu.
2: Je to tak?
3: Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
2: Jo. Na český,
0: jo, měsíčně?
2: Ročně. Za minulý rok.
0: Já vím, 50 milionů korun za rok.
2: 50 milionů korun, to je dost.
3: Já si myslím, že to je víc, já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
2: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: Tak to jsem se trošku seknul.
3: Já jsem v roce 2013-14 chtěla začít natáčet na YouTube, no ale měla jsem to dělat.
2: Kde
3: no.
2: jsi mohla být?
0: No. V rádiu skončila snad. No. Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek, říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodili by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky temhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
2: Holinka.
3: Holinky,
0: to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li.
3: Holinky s GPS.
0: Na 777 937 777. Já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project, Hey Now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už valíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraj, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přijedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam vyhodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Budeš všechno v pohodě? Nekecej.
4: Jo.
0: No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
5: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa?
1: Ano.
0: Ano.
5: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
3: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
5: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
3: Většiný.
4: Já.
5: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
3: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábějí včely?
3: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše! Med.
3: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já se vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme. Hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
3: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
5: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte, Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio. 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme. No a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. To k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze ve Vinohradské ulici před zastávkou Jana Želivského směrem do centra se srazilo auto s autobusem. A opatrně v okolí škol děti se jdou pro vysvědčení a už mohou být více rozdováděné.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 8. být, tak už jenom 7 minut. Tak doufáme, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku. Nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala. My, národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledáních problémů.
2: To jo. Není možný.
3: Největší... Co je zase tohle za informaci, ty jo?
0: Největší bručovně Evropy.
1: No, najednou jsme spokojení, opravdu. Nový průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně. A jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých...
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo? Nicméně, ono, jak to je, že jo? Když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo? Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
3: Dobře.
0: Vidíš? Možná kdyby si začal stěžovat, by to smělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
3: 4 roky zhruba.
0: Jasně. Ale tak, takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím, tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella, 7.55 na Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladu školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 3.

0: Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo? Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo?
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda, ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho, jo, že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říkala teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo, to, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme.
0: Já jsem myslel, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo.
2: Spíš si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápisník někde, víš, si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá schůzka, dvě hádky, že jo?
0: Tak to se nasčítá. Takhle ještě jinak napadlo mě, jako ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatný věc.

0: věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
1: Spíš co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o česti další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
2: Přesně, že to akorát tam pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování, žetem. Nicméně pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo? Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět, minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou dva dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na dva dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako dva dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi dva dny a po dvou dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mně se občas stane, že já to tak pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on. No už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda po tom prvním rande, jo?
1: Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkóně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, kdo jsme byli dohromady nějaký cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat.
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo, tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Mm-hmm. Jo. George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.
1: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 2. kilometru se srazila 2 auta. Připravte se na kolonu. A v Praze ve Lhotecké ulici u křižovatky s Hasovou. Pozor na nehodu, na místě zasahují záchranné složky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: pojmenovali TikTok podle tohohle songu, anebo Kesha pojmenovala tenhle song podle TikToku?
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: Tak čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
4: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co Jasmin?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jsi to řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
4: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle, já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To ne, já jsem, hele, já jsem Čech a nic doplatit nebudu, to tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým Držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Sabrina Carpenter, takhle vám hraje páteční hit rádio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo? Dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za našich, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej. No a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježiš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Pak, taká byla.
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já se vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Taky jsme měli podobný.
0: Počkej, ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, že? Pančoko, tady to máte, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to teda je v dnešní době, jestli tam je, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaký lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8 hodin 40 minut. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaši ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí, no a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity. Co vás zabaví, Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio? Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
0: Hit Radio.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Janem.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je páteční rádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se 2 dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými 2 dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho, večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý. Ale teď už je to pro zasmání, že jo?
0: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, před nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadaly jak žraloci.
1: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
1: Tak to musela
2: jsem šlapala v náruči.
1: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
2: No, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
0: Takhle, no, Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helly Hansen produkty, je to tvoje.
2: Kvělý, děkuju.
1: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
0: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj.
2: Taky.
0: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Dua Lipa, Cold Heart. 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv, a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor, a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Podíváme se společně na silnice. V těchto chvílích hlásíte více aut na úrovni letiště Václava Havla. Tady počítejte v obou směrech s více auty. Popojíždějí také auta na D5, a to od Rudné až po nájezd na Pražský okruh. I ten samotný tady klasicky hlásíte více aut na úrovni Jinočan a Ořechu. Menší nehoda je v opačném směru na úrovni Ořechu. Popojíždět budete zhruba 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Školáci už mají v ruce svá vysvědčení. Pro některé z dětí slavnostní okamžik, pro jiné stres. Známky by ale neměly být zdrojem strachu a tlaku, pokračuje Angelika Gergilová z Unie rodičů.
8: Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
3: Jde totiž pouze o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. Na Žižkově nad ránem vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče záchranářů. V ohrožení života žádný hospitalizovaný není. Proč začalo hořet, zatím také není jasné. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy.
2: Fotbalový servis.
9: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny. Ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Jasná, skoro jasná obloha, k tomu slunečno, v průběhu celého dnešního dne čeká nás parný den, ani nevím, jestli to mám říkat, 35 až 37 stupňů.
11: To je hodně.
3: To už ani snad nemá význam vůbec.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru.
5: My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Tak ještě než začalo dopoledne, tak vlastně řadě z vás už začaly prázdniny, protože předpokládám, že svoje diáře řídíte přesně podle školního roku. A tak my budeme hlavně monitorovat, jestli na silnicích právě teď úderem 9. hodiny, jestli to náhodou není žádný problém, jo?
3: Zatím to vypadá celkem dobře.
0: Tak to je dobře. Uvidíme, jak odpoledne.

Pitbull, který opět přijede sem k nám do republiky, přijede na letiště do Letňan na svůj velký koncert, a to přímo v červenci, takže přátelé, blíží se nám to, blíží. No ale dneska si myslím, že všichni tak nějak žijeme buď začátkem prázdnin, začátkem dovolené, koncem školního roku. No ale teď už je, vlastně víte co, teď už je vlastně po všem. Máte 9:45, tím pádem vysvědčení bylo rozdáno, zavírají se pomalu, ale jistě dveře, alespoň na nějaké 2 měsíce od škol. No a začíná to letní veselení, takže jestli vám začíná dovolená, tak velkou trpělivost na silnicích, ale hlavně užívejte, jo, dokud to jde. Myslím si, že léto v pravém slova smyslu opravdu máme, protože teploty dneska zase o něco vyšší než včera, a to už včera to bylo poměrně zásadní. Máme pro vás velké hity, dám si třeba velkou hymnu pro takzvané Husákovy děti, jo. Tohle je 1970, tohle jsou Činasky, které jsou mimochodem na svém turné. Dneska je čeká zastávka v Klatovech. Kdybyste náhodou jeli okolo, měli lístky a chtěli vidět Činasky naživo, tak dneska v Klatovech se dokonce společně uvidíme. Já z pódia a vy dole a doufám, že si zaspíváme. Tohle je 1970, za pár minut taky Teddy Swims anebo Robin Schulz. My jsme Hit Radio City, dobré dopoledne. Ne.

0: Možná, že při pohledu na některá vysvědčení dneska můžete být speechless, to znamená úplně beze slov, no. Pamatuju si, že jsem párkrát přinesl domů vysvědčení, na které jsem vlastně nedostal jako žádnou reakci. To vlastně nešlo. No ale tak je to jenom papír, jo? Prosím vás, ono se to zase vylepší, nebojte se. Za chvíli další velké hity tady u nás na Hit Radio City. I dneska poslední školní den, dáme si Miles Smitha, anebo taky Ale Farben.
1: Hit Radio.

0: Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Please Tell Rosie, tohle je Alef Harvan a vy posloucháte Hit Radio City. Včera jsme vás informovali o šťastné zprávě z pražské zoologické zahrady. Ano, ano, po dlouhých 7 letech nové mláďátko lachtanů. Podrobnosti vám přidáme v dalších zprávách, ale když už byste dneska šli do zoologické zahrady, tak k tomu máte pádný důvod, klidně rovnou ze školy, protože zoologická na dnešní konec školního roku samozřejmě připravovala speciální program pro děti a pro rodiče. To znamená, s ještě horkým vysvědčením z tiskárny rovnou můžete naběhnout na autobus a dojet do Troji, protože tam jsou na vás připraveni. On to ostatně řekne i Filip Mašek.
1: Ještě z vysvědčením v ruce mohou malí školáci zamířit třeba k nám do pražské zoologické zahrady. Tady jsme přichystali speciální program na celé odpoledne. Půjde o speciální komentovaná krmení našich zvířat, která budou ozvláštněna o takové drobné kvízové otázky. No a každý takový zvídavý malý školák si tak může odnést od průvodce nebo od chovatele drobnou odměnu. Začínáme už v 10 hodin krmením hrochů, ale odpoledne pokračujeme třeba krmením vombatů ve 2 hodiny, slonů ve 14:30 a končíme setkání u ďáblu medvědovitých u tasmánských čertů 16 hodin.
0: Tak to je program na dnešní odpoledne. Kdybyste neměli co dělat, zavítejte do zoo. Tady je Meredith Brooks a tady je taky Hit Radio City. Tak stále dobré dopoledne. I hate the world.

0: jeden hit za druhým i dneska dopoledne na Hit Radio City. Niko Santose, tak za chvíli vystřídají třeba Bára Poláková a nebo Linkin Park či snad Lady Gaga. Takže my jsme na dnešní poslední školní den víc než připraveni a jestli už jste vyrazili právě teď na dovolenou, na chaty, na chalupy, někam se schladit před tím opravdu jako velmi, velmi teplým víkendem, který nás v sobotu a v neděli zejména v hlavním městě čeká, tak samozřejmě šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
6: Hit Radio City.

0: Hold My Hand, Lady Gaga, před 10. hodinou, dobré dopoledne, tady je Hit Radio City. A za pár minut třeba Poetika nebo Imagine Dragons. Další skvělá muzika, kterou vám budeme hrát po 10. hodině. Co se děje v Praze? Nejlepší přehled o tom má Lucka.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pokud už v těchto chvílích chcete vyjíždět z metropole, tak výjezdy by měly být bez zásadnějších komplikací. Naopak stále příjezd po D5 od Rudné směrem na Pražský okruh, pak na úrovni Jinočan a Ořechů směrem k D1. Tady hlásíte 10 minut v aktuální koloně a popojíždět budete v oblasti kolem Motola Bělohorská ulice, tady je to na 5 až 7 minut a Bubenecký tunel. Pokud jdete od Troji na Dejvice, menší komplikace, je tady odstavené nepojízdné vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Pražská integrovaná doprava zítra spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řádů zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
4: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
3: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády, týká se to hlavně autobusových linek. Praha bude kropit ulice kvůli překročení prahového hodnoty přízemního ozónu. Kropící vozy vyjedou v 10 hodin a v ulicích budou do 18. Ve stejné časy mají jezdit také o víkendu. Zda TSK opatření prodlouží i na následující týden, se teprve rozhodne. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Například francouzská metropole dnes zakázala venku konzumaci a prodej alkoholu. No a jak už od nás víte, Zoo Praha v Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul při povodních v roce 2002. Mládě samečka se narodilo samici Daisy 5. června. Otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostoku. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka, takže chovatelé museli mládě překrmovat.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Pátek je slunečný, čekají nás teploty 35 až 37 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: 3 minutky po 10. hodině. Přátelé, v souvislosti se zprávou o narození nového lachtaního mláděte v pražské zoologické zahradě si myslím, že musíme rozvířit debatu o tom, jak se ten malý tvoreček bude jmenovat.
3: Ano.
6: Ano. Už bychom mu měli vymyslet nějaké jméno, případně spustit nějakou anketu.
3: Já myslím, že zoo to určitě udělá.
6: No, my bychom to mohli udělat

0: poetika a blízko. No, blízko prázdnin, jako to už jsme. No a i když už se teda školy zavřely a začaly prázdniny, to ale neznamená, že bychom si nemohli dát alespoň ještě jeden poslední díl našeho City Quizu, jo? Takovýho ve školním roce ještě. Takže já pro vás samozřejmě budu mít odměnu, ale celý tento týden jsem vybíral takové ty zvuky, které můžete slyšet u nás ve městě, v metropoli, jo? A mě zajímá, co je tohle za zvuk?
1: H je přestup na metro C. Příští zastávka Horčičkova.
0: To, že je to hlášení, to asi víme, jo? Ale mě zajímá vlastně, jaké je to hlášení, odkud se ozývá. A vy na to určitě přijdete.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, které musíte použít k tomu, abyste mi napsali správnou odpověď, jo?
1: H je přestup na metro C. Příští zastávka Horčičkova.
0: Já vám to ulehčím. Je to vlastně hlášení z nějakého dopravního prostředku městské hromadné dopravy a mě zajímá, o jaký prostředek se jedná. Jestli už víte, tak je to 777-937-777, jo? Jen se zamyslete, jo? Uvědomte si, co jezdí na hájích, případně se podívejte do mapy.
1: Háje, přestup na metro C. Příští zastávka Horčičkova.
0: A myslím si, že když vám to celé secvakne, že znáte správnou odpověď. Směřujete ji sem ke mně na 777-937-777 a jako odměna pro jednoho z vás. 100% bude taky registrace a přihláška na Urban Challenge a to rovnou 2 plus 2. To znamená, že můžete ještě někoho vzít a případně vzít i šprťouchlata, myslím tím vaše ratolesti. Jo, aspoň budu mít o prázdninách co dělat.

0: Benson Boone právě teď. Teda ale můžu vám říct, že jsem vám dneska teda ale pěkně zavařil. Na konci školního roku jsem vám teda jako dost zavařil, jo? Protože jako často zpráv tady mám jako neurekom, chodí stále, ale ne úplně vždycky to byla samozřejmě správná odpověď, protože třeba Alex tady napsal naprosto správně, Katka to taky trefila, máme tady zprávu od Moniky, ta taky moc dobře věděla. Pak je tady zpráva od Lukáše, ani ten se nemýlil, máme tady určitě správnou odpověď od dalšího Lukáše, máme tady správnou odpověď od Jiřinky, máme tady dobrou odpověď, koukám, tady je to špatně, Vašek to tady taky zvládnul a tak dál a tak dál. Takže ano, řada z vás určitě věděla, vědět by měl i Radek, který je se mnou na telefonu. Rádio, hezké dopoledne.
1: Ahoj, ahoj, hezký dopoledne.
0: No tak prosím tě, jak se máš?
1: Mám se docela dobře v tom vedru teda, sice se v klimatizovaný místnosti, jasně, ale i tak nám je vedro.
0: Jo, to chápu, hele, vedro je úplně všude. Tak, prosím tě, já ještě jednou pustím to hlášení, které jsem pouštěl před chvilkou.
2: H je přestup na metro C. Příští zastávka Horčičkova.
0: A já se přiznám, že jako nejčastější odpověď tady bylo, že to je hlášení z metra, jo. Ale to musíme, Ráďo, pojďme to uvést na pravou míru, to je samozřejmě špatně, že jo, protože...
1: No, mělo by to být hlášení z autobusu.
0: No tak naprosto správně. Protože když jste v autobuse, tak vám to hlásí, že máte přestup na metro. To vám v metru hlásit určitě nebudou. Takže Ráďa moc dobře věděl. Prosím tě, ty víš i prej linky autobusový, který vlastně na těch hájích jezdí.
1: Měla by tam být nějaká 136, 213.
0: No vidíš.
1: Ještě nějak 125, myslím.
0: No tak hele, to je paráda, protože hele, 213 a 136, to tady píšou i další lidi, kteří samozřejmě poslouchají, pravděpodobně bydlejí na hájích, Monika tady píše, to znamená, všechno se to shoduje. Ráďo, dobrá práce, mimochodem, co dneska máš ještě v plánu během toho dnešního pátečního dne?
1: Tak vyzvednout dceru po vysvědčení a no, asi půjdeme někam na nějakou zmrzku a pak určitě k bazénu.
0: Výtečně, jaké bylo vysvědčení? Už máš informace?
1: Ještě nemám.
0: Necháš se překvapit, nebo...
1: Určitě.
0: Ale tak to bude v pohodě, ne? Asi. No,
1: tak to už končí, takže to bude takový jako...
0: Hele, já si myslím, že to dopadne dobře. Určitě si užijte dnešní den, určitě si užijte bazén. Posíláme ti malou odměnu, jakožto tomu, kdo zvládl správnou odpověď, to znamená, posíláme ti přihlášky na Urban Challenge a měj se krásně, děkujeme za telefonát.
1: Taky, hezký den, ti přeju.
0: Taky, čau, čau. Ahoj, čau. No a další příležitost, jak hrát s námi mozkovou rozcvičku alias City Quiz, tady bude zase v příštím týdnu, to znamená hezky v pondělí, jo? A další odměny pro ty, kteří to zvládáte. A že teda klobouček.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Navždy mladí, Forever Young, David Guetta, Alphaville, právě teď u nás na Hit Radio City. Tak si představte jedna zpráva ze zahraničí, poměrně velmi čerstvá. Do Buckinghamského paláce už se britský král Karel III. Nenastěhuje. No jo, probíhá tam momentálně, teď kdybyste byli třeba právě v Londýně, tak v Buckinghamském paláci, prosím vás, probíhá poměrně rozsáhlá rekonstrukce a po 10 letech by ta rekonstrukce měla skončit příští rok. Končí tak téměř vlastně 200letá éra, během níž byl tento symbol Londýna hlavním sídlem britského panovníka. Alespoň tak to vyplývá tedy z oznámení britského dvora, který rovněž poprvé v historii Británie prý zveřejnil. Kolik panovník zaplatil na daních? No. Já nevím, jestli to máme jako říkat, nám to asi nic neřekne ty čísla, ale zásadní je, že prý sám Charles řekl, že po pečlivém zvážení s cílem jako výrazně zvýšit přístup veřejnosti k informacím, tak se rozhodli, že nebudou používat Buckinghamský palác jako osobní rezidenci a místo toho budou i nadále jako svůj londýnský domov používat Clarence House. To znamená, že až někdy pojedete do Londýna, budete tam klepat na tu obrovskou bránu a pojedete vlastně tím bulvárem, budete mávat do toho Buckinghamského paláce jako třeba s nadějí, že vám král Charles zamává zpátky, tak je to úplně zbytečný, pravděpodobně tam nebude, jo? Minimálně tam bude mít nějaké jako oficiální setkání s nějakými státníky, to možná ano, ale jako všeho všudy, že by se probudil, vstal z postele a otevřel okna Buckinghamského paláce a sem tam jen tak v negliže vám zamával, to se opravdu nestane. Tady je Sheryl Crow a malá pozvánka na dnešní večer, protože v 18 hodin vám zase hraje Hit Radio Classic a ty největší hity 80., 90. a 0. let. A tohle je jeden z nich.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Už za chvíli u nás na Hit Radio City uslyšíte Walk the Moon, Shut Up and Dance. No a třeba Enrique Iglesias nebo Hozier, ti jsou všichni připraveni až do 11. hodiny. Stále dobré dopoledne.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hit Radio.

0: následka zatáhnout draza do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku, tu, zboží si vyzvednu, rychlostí blesku, pum.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Hozy a Era Too Sweet. Posloucháte Hit Radio City, za chvíli 11. hodina, potom třeba Lost Frequencies anebo Pink. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V těchto chvílích na Černáku hlásíte kolonu a zdržení na minimálně 10 minut. Popojíždět budete také D5 od Rudné a pokračuje kolona také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Praze a v jejím okolí je na většině místa v pořádku. Hygienici dlouhodobě sledují třeba Džbán, Hostivař, Šeberák, Rybník Motol nebo přírodní biotopy, jako je Lhotka a Radotín. Kde je voda mírně znečištěná, řekne z pražské hygieny Petra Batok.
5: Koupaliště Šeberák, Džbán, Hostivař a také Nová Branická pláž vykazují zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Voda je kalnější, ale není zdravotně závadná a koupat se zde můžete. V horkých dnech nebo při deštích se kvalita vody může rychle změnit. Návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme, aby se po každém koupání osprchovali čistou vodou.
1: Výsledky kvality vody můžeme sledovat také na celostátním portálu koupacivody.cz. Pražští hasiči zatím nehlásí v souvislosti s vedry prudký nárůst počtu výjezdů k mimořádným událostem. O víkendu jich očekávají více, nepředpokládají však, že by v Praze vznikl kvůli počasí velký požár. Tuto chvíli neplánují kvůli teplému počasí ani navyšování stavů. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli účasti na červencovém summitu NATO nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřící stanice v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty na řadě míst vyšplhaly na hranici supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíce naměřili opět v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Před námi je nejenom dnešní horké páteční odpoledne, ale také horký víkend v neděli, dokonce s teplotou až 40 stupňů, ale mám dobré zprávy z kraje. Příštího týdne by se mělo ochlazovat.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak teď mi to rezonuje v uších, 40 stupňů Celsia. Já předevčírem pořídil geniální věc na tato vedra. Mm-hmm. A to je přenosný osobní větráček. Jo. A musím tedy říct, že to funguje fantasticky. Stálo to 149 korun. Mm-hmm. Normálně to nabijete z USBčka a pak můžete 5 hodin takhle jako chodit a ono vám to jako fouká přímo do obličeje. Mm-hmm. Lepších 149 korun jsem v životě neutratil.
1: Tak to pomáhá ti to?
0: Pomáhá, ne fakt, jako včera jsem se byl celý den na sluníčku a bez toho já už nedám ani ránu. Jako. Mm-hmm.
1: No tak pokud ti to stačí, taková malá radost za 140 korun, já bych raději to ochlazení, to by se mi líbilo, už by
0: no,
1: to bylo
0: fajn. No tak to zařídím až příštím týdnu, přátelé. Lost Frequencies, hudebně právě teď, The Feeling, za pár minut třeba taky Pink anebo Xindl X. Tak vám z Hit Radio City přejeme dobré, i když žhavé, dopoledne. Dance.

Ano, Xindl X, Cudzinka v tvojej zemi. Syndla mimochodem opět čeká velmi náročné léto, ostatně jako téměř všechny hudebníky, ale Xindl 100% nebude zahálet a mimochodem samozřejmě nějaký ten čas trávil ve studiu se svojí novinkou, která se jmenuje Dovolená, což je jako příznačné, protože řada z vás určitě teď třeba v nejbližších hodinách, možná dnech vyrazí na svoji vytouženou dovolenou. Tak dlouho jste se na to těšili, no tak si k tomu klidně můžete pustit Xindlův nový single, který se jmenuje Dovolená, myslím si, že pak to bude jako naprosto v pořádku. Tam se zhlídnete, to uslyšíte úplně všichni takový ty nářky, který máme prostě po celý rok. Tak hlavně užívejte, protože, hele, jestli vyrážíte třeba někam Španělsko, Itálie, Řecko a podobně, dost možná je tam méně stupňů, než tady u nás o víkendu. Máme pro vás samozřejmě velké hity, které vás budou doprovázet tím dnešním pátečním dopolednem. Taylor Swift a za pár minut Guru Josh Project a nebo taky Rag & Bone Man. Jsme připraveni, tak doufám, že vy to zvládáte taky. Hezký pátek!

0: Bude 11:30, u nás na Hit Radio si dáme Disturbed, anebo Amy McDonald za chvíli. Lákal jsem vás dneska do pražské zoologické zahrady, to je pravda, s vysvědčením klidně rovnou do Troji, protože tam je dneska pro děti připraven speciální program právě na konec školního roku, ale není to jediný program, který během léta můžete využít. Například oblíbené zážitky. Letní termíny jsou volné třeba u workshopu Od trusu k papíru. To je můj oblíbený workshop, jo? Vlastně budete si vyrábět sloní papír od A do Z, a to v papírně zoologické zahrady. Je to dvouhodinový workshop, ten vás provede historii papírenství, ale hlavně se dozvíte i spoustu zajímavých informací o slonech a vlastnoručně přetvoříte jejich trus v originální suvenýr. Co já vím, tak volné termíny jsou někdy 11.7. a ještě v sobotu 8.8. Vy se na to určitě podívejte na e-shopu Zoo Praha, kde najdete podrobné informace a kde na to rovnou můžete kliknout, protože, hele, takových workshopů tam je hromada a některé jsou opravdu jako vždycky se zážitkem, který si sebou odnášíte. Další muzika je připravená a proto už za chvíli Amy McDonald.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

Pražské kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

My jsme Hit Radio Cityn a víme, co se v Praze šustne, v Praze a v okolí. No a tím, jak nám začínají prázdniny, tak samozřejmě musíme počítat také se začátkem prázdninového provozu MHD, jo. Takže vy, kteří jste si jako nenaplánovali dovolenou hned na začátek prázdnin, to znamená hned z kraje července, tak pro vás se asi nic nezmění, ale pozor, tramvaje a autobusy budou přece jenom jezdit trochu jinak, to znamená, že je dost možné, že váš oblíbený spoj, se kterým normálně jezdíte do práce, tak tentokrát prostě nepřijede v tu danou konkrétní hodinku, jo, nebo spíš minutu. V Praze totiž od soboty, to znamená od zítra, bude jezdit MHD podle prázdninových jízdních řádů, a to hlavně počítejte tedy s dalšími intervaly mezi spoji. Metropoli čeká o prázdninách taky výluka metra a tramvají. No a prázdninový provoz, prosím vás, letos potrvá ne do září, ale do 28. srpna, to znamená těsně před začátkem nového školního roku. Od 29. srpna pojedou linky už zase zpátky v běžných intervalech. U metra jako vždycky mírně prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, tam se nic moc jako nemění, nicméně většina tramvajových linek pojede o prázdninách ve špičkách pracovních dnů každých 10 minut, jako okolo poledne, pak to bude jezdit zhruba po nějakých 12 minutách. Tak s tím jenom počítejte, abyste nebyli v příštím týdnu zaskočeni. Tady jsou Činasky a hrajeme vám je úplně zadarmo. Jejich píseň zadarmo. A za pár minut taky Teddy Swims na Hit Radio.

0: Bad Dreams. Dneska jsme se shodli tady s kolegy v rádiu, že takové zlé sny jsme dneska měli, jo? Protože ono spát při teplotách, které jsou v noci venku okolo 25 stupňů, prostě není nic příjemného. No a tohle už jsou Spice Girls. Ty vám nabídneme za chvíli, a to jakožto srdcovku Hit Rádia, protože ty začínají přesně ve 12 s Jirkou. Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, zvládněte ten horoucí víkend. A v pondělí přesně v 9 se zase budu těšit.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
5: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. V těchto chvílích projíždíte centrem bez zásadnějších komplikací, nárazová zdržení vás čekají v tunelech, a to v Letenském, ale také v Ubenešském. Z více auty počítejte také na příjezdu D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.
3: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelce Daňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
9: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
8: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám. Praha ochlazuje ulice kvůli překročení prahové hodnoty přízemního ozónu. Kropící vozy vyjely v 10 dopoledne a v ulicích zůstanou do 6 večer. Ve stejné časy mají jezdit také o víkendu. Zda TSK opatření prodlouží i na následující týden se teprve rozhodne. Centrum metropole pak ochlazují už od neděle. Dobrovolní hasiči Prahy 1.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Slunečno, jasno, skoro jasno, vítr mírný, proměnlivý anebo od severu a maximální teploty kolem 36 stupňů. O víkendu další oteplování.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, je to tady, pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovkou i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň, dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama to se umí chlubit každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to? Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dutku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
11: Hit Radio City.
12: A teď srdcovka číslo 1.
13: Life is too short.
12: Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Acid, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si do té říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Never ending story.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s čím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důdku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej sprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky, Spice Girls, jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata a holky, masakr teda, to je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni pruseráři hands up!

0: pecka na Hitrádiu Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu. Ve kterým? Mrazík! Určitě, Nasťo, ty zmije jedovatá, určitě, to je z Mrazíka, ale hezky, dobrý. Jinak hemží se mi to tady se mýma dvojkama a trojkama schování, tady ještě v rychlosti Eva, pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny, šla jsem to říct nejdříve taťkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva. To je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo, někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. To nevím, no. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová. Takže ještě v rychlosti 777-937-777 napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku, srdcovka na Hitrádiu.

0: Britney, bitch. Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: is falling down.
1: Leon je zitem Don't Worry, je 12 hodin 34 minut, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, ať to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchu, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo Prince. A první, úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis. Což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava. Vykašlete se na to, že se venku nedá dýchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

0: Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd, ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Plnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně, že vzpomínáme i na školní průšvihy, vzpomínáme na krásné hity, no a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Mars, nebude chybět ani skupina Krištof, no a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů, takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon skválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle píseň stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme taky na aktuál.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Výjezdy z metropole zatím bez větších komplikací, kratší kolony hlásíte v oblasti kolem Motola, Bělohorská Karlovarská ulice nebo také v centru metropole nárazová zdržení u Tančícího domu a u muzea. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
6: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
1: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých, dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám. Letiště Praha hledá zhotovitele parkovacího domu pro zaměstnance, nabídne 1000 parkovacích stání, 26 bude pro handicapované. Odhadovaná hodnota zakázky je zhruba 1 milion a 200 tisíc korun. Stavba by měla začít příští rok a pokračovat do roku 2029. Projekt vzniká s využitím metody Design and Build.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Slunečno, jasno, skoro jasno, vítr mírný, proměnlivý anebo od severu a maximální teploty kolem 36 stupňů. O víkendu další oteplování.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo. Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak vy jste taky nebyli úplně svatý, ne, tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout 40, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat 50, když možná ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Šik, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Zala Larsson na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Rádio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Rádia. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: Kašel si ten Osty na Hit Radio. Bude 2:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuji, podívejte se vždycky na sociální sítě, po případě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm čtyřicítkám, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Be Mine na Hit Rádiu. Za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Popojíždíte v centru metropole pouze nárazově na stěžejní křižovatkách. Zdržení by mělo být v těchto chvílích 5 až 10 minut na sjezdu z D5 na Pražském okruhu a také v oblasti kolem Hloubětína a Letenského tunelu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Mezi Natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám. Fakultní Thomayerova nemocnice postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude kromě objektu, který bude přiléhat k budovám plicní a pediatrické kliniky, také parkovací dům s heliportem.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Slunečno, jasno, skoro jasno, vítr mírný, proměnlivý anebo od severu a maximální teploty kolem 36 stupňů. O víkendu další oteplování.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvědčení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako v ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio.
7: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchyně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někde viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo? Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej, prostě, tak jsme si tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že by ten pohled měl nože v sobě, jak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo, takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to děláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, popřípadě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Jak duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: strácim.
1: Poetika na Hit Rádiu, mám pocit, že tě ztrácím. Za chviličku Purple Disco Machine.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A jdeme to rozseknout.
2: Vědci
1: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Rádia s číslem 7779 37777, tak
2: vědci
1: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech. Tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí ve dvě. Pravda nebo bullshit na Hit Rádiu.

0: vás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
4: Našli jste, jsem tady.
3: I takhle zněla dnešní snídaně.
4: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
3: No to je právě to.
5: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
4: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
3: Určitě ne.
4: No určitě ne.
3: Určitě ne.
4: Tak pojede na 4, no.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minut po půl třetí, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo, 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí, a letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Milí posluchači, je tady odpolední show.
3: Možná si říkáte, že kafe odpoledne už je moc, že byste si ho neměli dávat, protože v noci nebudete spát.
2: Dejte si ještě jedno kafe, jako my jsme si taky dali kafe.
3: Ne, my kafe nepijeme, máme rádi zelený čaj, a podáváme zelený čaj každý den od 3.
2: Zkrátka vám dodáváme energii na vaší cestu domů.
3: Dojezd. Je. Opatrně.
2: Hit Radio City.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Goodbye Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já, mějte se krásně, včuju. Pohodový zbytek dnešního dne, úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026. No tak těším se na to moc, kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně. Užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak se mějte. Užijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne do rozpálené Prahy. Pokud vyjíždíte z metropole ven, tak opatrně na úrovni Loděnice došlo k dopravní nehodě. Kolona se tvoří zhruba od sjezdu z Pražského okruhu, zdržení je kolem 10 minut, opačný směr po pojíždí, ale mnohem intenzivněji. Tady se totiž tvoří kolona také na úrovni Jinočan a Ořechu, počítejte minimálně s 25 minutami. Kolonu jste hlásili také na výjezdu po D1, už od sjezdu z Pražského okruhu směrem na Mirošovice, počítejte taktéž se silnějším provozem a více auty. Výjezd z Prahy po D10, 5 až 10 minut v koloně a Štěrboholská spojka, oba směry po pojíždění minimálně čtvrt hodiny. Vaše dopravní info nám i dnes pište do SMSky nebo nechte hlasovku na WhatsAppu 777 937 777. I dnes máte možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Léto sluší každým křivkám.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
0: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze dnes začaly jezdit první trolejbusy na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hanspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Podle technického ředitele dopravního podniku pro povrchovou dopravu Jana Šurovského se zatím jedná o zkušební provoz.
8: Zatím tady bude na každé té lince jezdit jen jedno pořadí, jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu navíc oproti autobusům. Takže to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
0: Trolejbusy na trati z Bořislavky na Hradčanskou mají číslo 51 a na Strahov pak 53. Praha ochlazuje ulice kvůli překročení prahové hodnoty přízemního ozónu. Kropící vozy vyjely v 10 hodin dopoledne a budou jezdit ještě do 6 do večera. Ve stejné časy mají jezdit také o víkendu. Zda TSK opatření prodlouží i na následující týden, se teprve rozhodne. Vršovické divadlo Mana v Zoo Praha. Fanoušci Geralda Darrella, britského spisovatele a humoristy, si užívají už od pondělí divadelní stvárnění jeho knihy Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Divadlo si užijeme ještě do neděle. Čekají nás představení v Zoo Praha v amfiteátru rezervace Bororo, a to od 7:30 večer.
1: Fotbalový servis.
9: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud drželi Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostili sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 milióny 605 tisíc diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Jasná, polojasná obloha, maximální teploty dnes kolem 36 stupňů, fouká slabý severovýchodní vítr. Další parný den je před námi, i o víkendu nás čeká horká, velmi horká sobota i neděle. Místy teploty kolem 39 stupňů.

0: 3 hodiny a 3 minuty po 3 hodině. To jsem řekl 3:33, aby to bylo jako trojitý, jenom jsme tady dva, je tady Vincent Dominik.
1: Ale ten poslucháč je ten třetí.
0: To vždycky jste no, naši další parťáci.
1: Svatá trojice.
0: Přátelé, hezký pátek přejeme. Dneska budeme hrát kam? Můžu dneska zvolit já.
1: Zvol.
0: Náměstí Republiky. Protože tam jsou nejhezčí eskalátory. Jako takový čistý. Mně se líbí.
1: To už je druhý týden, co mluvíš o eskalátorech. Ty máš nějaký divný fetiš nebo
0: ale když my jsme si na začátku týdny s tím třetím parťákem s vámi řekli, že eskalátory, to je ty nejpříjemnější místo v Praze. A co myslíš, že dělám celý dopoledne?
1: Ale víš, že hasiči už teď zvenku lítají a kropějí lidi, že už je venku, je to docela v pohodě.
0: I venku? Můžu vylízt nory?
1: No, vzhledem k tomu, jak nesnášíš sprchu a vodu, tak možná radši ne. Hit Radio City.
0: No to nemám co, David Guetta, i nás si čemrknem.

0: Robbie Williams na Hit Radio City, 11 minut po 3. hodině. S vámi Dominik a taky Vincent. Dneska však není jen tak ledajakej pátek. Děcka dobře vědí a my rodičové bohužel taky, začínají prázdniny a děti přišly domů s vízem. Jaký ty jsi byl vlastně školák, takový člověk jako ty?
1: Já měl sami jedničky, což vlastně všechny hrozně iritovalo, protože čekali, až přijdu s blbým vysečením, aby mě mohli zmlátit a nikdy se to nestalo. Ty tak dokážeš... zmlátili jen tak, že jo, ale...
0: Jo, stejně tě zmlátili.
1: Jo, tak jako tak. Co ten tvůj?
0: Ten můj, no dneska samozřejmě druhák, Alex, samý jedničky. Ale ono to trošku ztratilo kouzlo, jak ti rodičové ví známky díky různým bakalářům, online připojením, dáte mi zapravdu, my už jsme to věděli měsíc předem, jakože tam budou sami. A oni tam dají i fotku toho vysvědčení, takže...
1: Proč jsi zklamaný z toho, že tvoje dítě doneslo samý jedničky? Jak má vyrůstat ten chlapec v nějakým podporujícím prostředí, když ty jsi naštvaný, že on ti zkazil ten zážitek z toho vysvědčení?
0: Já nemluvím o něm, já mluvím o tom pocitu. Z jeho strany vlastně, že on ví, že my víme, co má za známky a to dítě nemůže přijít domů.
1: Stejně má přijít domů a až wow, jo. Samý jedničky.
0: Hrál jsem to skvěle. A všichni rodičové, doufám, taky to dneska zahráli.
1: Přišel a ty, mám, už to nezajímá, jsem to četl na internetu, běž pryč, tady máš telefon, běž se koukat.
0: Máte domů, asi tak. Hele, nebudem si stěžovat, dneska navíc se to dá šikovně využít za samý jedničky. To je dobrý vidět třeba ty šestáky, sedmáky, co už snaží být jako tvrdí pubertáci a chodí s vysvědčením, kde jsou samý jedničky a hledají 1+1 zdarma.
1: Jsem slyšel dobrý vtip, Peťovi rychle řeknu, jo. Takhle přijde to dítě domů a máma se ho ptá, kde máš vysvědčení? A on říká, já jsem ho půjčila Aničce, ona chtěla vystrašit svoje rodiče.
0: Hezkej!
1: Hezkej, ne?
0: Jo, milej!
1: Dobrý!
0: One Republic!
1: No, dobrý!

0: Konec světa ještě ne, ale konec školního roku určitě. Miley Cyrus na Hydrádiu City 20 minut po 3. hodině. S vámi Vincent, taky Dominik. Pro některý děcka se to dneska může zdát jako konec světa, jo. Trojka, čtyřka. Ježíš, jak si vzpomínám, když se to poprvé ukázalo na vysvědčení, ale v klidu. Určitě už teď jste zahodili ty složky, které jste si přinesli ze školy a vyrážíte někam na výlet vstříc prázdninám. Tak hlavně opatrně.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Vyjíždíte z metropole už od sjezdu z Pražského okruhu. Hlásíte kolonu, která se táhne až po Mirošovice. Počítejte minimálně s 15 až 20 minutami. Zdržení je také na D5, pokud jedete naopak do Prahy na Pražský okruh. Tady se zdržíte od Loděnice a pokračujete v koloně na úrovni Jinočan a Ořechu. Barandák a Dobříská, tady se zdržíte minimálně 10 minut a zesiluje provoz také na Štěrboholské a Jižní spojce.
3: Ahoj, tady Míla. Vyrážím si na Jižní Moravu.
0: Já jsem zdrál trošku rychle, jo? Milo, zpomal, ještě jedno.
3: Ahoj, tady Míla. Vyrážím si na Jižní Moravu z Modřan a už na Libuši to stojí. Takže přeju hezký den a doufám, že se vyhnu té D1 po starý Benešovský. Ahoj.
2: Děkujeme, Mílo, za informaci. Dál pište SMSky nebo nahrávejte hlasovky na WhatsApp.
4: Ano, Vincent, a to na číslo sapte, no a trej sapte. To je rumunsky 777-937-777.
0: Hezky pěkně.
2: A můžete vyhrát plnou nádrž v průběhu dnešního odpoledne.
4: I v Česku.
0: Poslední šance.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Přesně půl čtvrta a Neil Diamond. Posloucháte Hit Radio City. Znáte ten pocit, že pátek je krásně, no a potom o víkendu bum, bousky, teplota o 20 stupňů dolů, no tak to se teď nestane.
1: No, ono se to stane až pondělí, když všem skončí prázdniny, nebo respektive začnou prázdniny, pardon. Každopádně já bych ještě jako rád zavítal zpátky do minulosti, aby jsme si uvědomili a hlavně jsme i zaspomínali na nějaký legendární vedra a tím bych se jako rád připomněl.
0: Jakože může být hůř.
1: No, minimálně může být stejně.
0: Jo.
1: Hele, jseš připraven, Dominiku, se mnou do minulosti?
0: Ještě jsi vynechal to jedno slovíčko. Ano, na tomhle rádiu můžeme do minulosti.
1: Tak, jo, počkej, ono to je vlastně, víš to, já to rádiu neposlouchám česky, tak abych věděl, že jsem takovou na něco referoval, to ani nevím.
0: Tak buď já furt nechytnu, nebo tam dám ten, který tam není.
1: Tak, přátelé, poslouchejte, rok 1425, je to vytažený z kronik. Tam znělo horko, při kterém lidé umírali na polích.
0: Rok 1425.
1: Ano, ale tenkrát umírali lidi úplně všude, takže to jsou umřeli na poli a zrovna na horko, to je úplně jedno. Rok 1540. Legendární megasucho. Rok 1590. Skoro celé léto, skoro bez deště.
0: Takže další sucho. Podívejte
1: ale
0: na
1: to,
0: rok.
1: Ale je to skoro celé léto, skoro bez deště. Jo? No. Takže podle mě tam prostě pršelo často a oni jenom to takhle definovali.
0: Skoro lidé omdlévali.
1: Ty máš nějaký?
0: 1807. Ježiš. Srpen jako pec.
1: No jo, to byl srpen jako pec. No,
0: to
1: venku.
0: Si pamatuju.
1: To lidi dávali ven chleba normálně, se pekla normálně venku tenkrát. No a rok 1834, starý pražský rekordman, byl v Klementínu dlouho považováno za jedno z největších historických veder. Drželo to 150 let, no tak já myslím, že teď tam máme nový. Dominiku, jsme v rekordním...
0: roce 2026.
1: Ano. A máme nové vedro.
0: Potíme se spolu. Zapište to do kronik, stejně jako další hit Lucie. Hezké odpoledne, Praho, a neupeč se!

0: Berte toto jako píseň k vyvolání deště. Raining Man, Gary Halliwell, posloucháte Hit Radio City. S vámi Dominik, taky Vincent a možná si někdo z vás říká, hele, všichni někam jedou, zůstaneme v Praze a půjdeme někam do parku a třeba si uděláme ohníček.
1: Žádný takový, přátelé, je zakázáno. Pražský magistrát zakázal na území hlavního města Prahy rozdělávání, respektive zakáže, takže ještě máte asi chvilku, než to přivedou v platnost. Ale žádný už ohníčky v parcích, lesoparcích, zahrádkách, jinde v přírodě, prostě si to už nikde neugrilujete.
0: A to na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru okolí 50 metrů, což je prakticky všude.
1: Takhle, já si myslím, že ono, když ty konc vytáhneš ten párek ven, tak se ti velmi rychle udělá stejně. Což by i, ano, ty se na mě koukáš, samozřejmě to znamená i nečurejte v parcích.
0: Au.
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, posloucháte Hit Radio City. Alexíku, táta je na tebe pyšnej za ty jedničky a nejenom za ně samozřejmě. Za pár minut jsou tady taky zprávy s vámi Vince a Dominik. Já tady mám teď právě dvě témata a nevím, který z nich. Když nahlížím Luce pod ruce, prostě méně chlastáme, no já nevím, jak to říct, abych neprozradil všechno, co v té zprávě bude, ale Češi méně pijí, když je horko.
1: To je skvělý, tak to bych jako řekl, že boucháme šampus, ale to by bylo docela kontraproduktivní.
0: Ale i ty nealko bouchaj.
1: To je výborný, to mám radost upřímně.
0: Rychlý špunty a když je dneska to vízo, můžeme si všichni připít s těma dětma.
1: Ano, máš nějaký, ty máš vlastně rád nealkoholický šampaňský, viď?
0: Jo, vlastně.
1: Ty to máš rád?
0: Stojí stejně jako to klasický. Protože ono
1: zvláštní.
0: Se to většinou vyrábí tak, že se vyrobí normální, přátelé, šampaňský, nebo sekt spíše, a z toho se potom ten alkohol dostane.
1: A jak? To někoho vypije z toho a vyplivne ti to zpátky bez toho?
0: Znám nebo? Takový, znám takový. Aby nebylo, já vím, že to slyšíte po 150. takový vedro, voláme trochu toho deštíku dalším hitem. Adele!

0: Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City, minutu před čtvrtou hodinou. Podíváme se s Lucií na cesty, jak to jede v těchto teplotách a hlavně při pátku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré páteční odpoledne. Pokud vyjíždíte z Prahy ven na úrovni sjezdu z Pražského okruhu, dojedete do Kolony na úrovni Modletic, počítejte s 5 minutami aktuálně a popojíždí pak také další část, a to zhruba na úrovni Mirošovic. Další komplikace v podobě Kolony hlásíte z D5, ale to je na příjezdu na Pražský okruh, tady se zdržíte kolem 10 až 15 minut. Také okruh na úrovni Jinočan a Ořechu, je tady počítejte s Kolonou, ta vás brzdí na čtvrt hodiny. V centru metropole Dobřížská ulice v obou směrech, tady pokud vyjíždíte od tunelu Mrázovka, tak u Zlíchova došlo k dopravní nehodě, tady se připravte na zdržení kolem 10 až 15 minut a komplikace dlouhé kolony hlásíte také ze Štěrboholské spojky, tady to platí pro oba směry.
2: A píšete nám, ahoj, D11 20,5 km z Prahy, kolona, popojíždíme, skoro stojíme, prý vepředu za 5 km, velká nehoda. To je strašně čísel, a zaujímavé, to přečtu ještě jedno. Jo? Ahoj, D11, 20,5 km z Prahy, kolona, popojíždíme, skoro stojíme, prý vepředu za 5 km, velká nehoda. Markéta.
3: Teď už je tam ta nehoda určitě.
1: Pište dál SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a vyhrajte plnou nádrž.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo. Oficiální e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
7: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti. Webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
6: Původní adresa edálnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměřuje na novou doménu. Usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice chce touto normou nahradit od listopadu zákon o státní službě. Opozice podle očekávání neprosadila zamítnutí zákona, který podle ní politizuje státní správu a loajalitu nadřazuje odbornosti.
4: City Extra.
6: O víkendu finišuje pěstitelská výstava masožravek. Hostí botanická zahrada Přírodovědecké fakulty na Slupy. Čekají nás tady stovky fascinujících rostlin od nejrůznějších pěstitelů. Uvidíme rozmanité druhy masožravek a na místě budou i průvodci, kteří rádi odpoví na všechny dotazy nebo poradna pro začínající i pokročilé pěstitele.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Po víkendu by se postupně mělo ochlazovat, ale předtím ještě musíme přežít ten parný horký víkend. 35 až 37 stupňů, to je sobota, a 39 stupňů naměříme v neděli.
4: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
9: Začínali jsme 3 minuty po třetí a teď 4 minuty po čtvrté. No je to možné, matematikové by si, matemagik, to je kouzelník, to je ze Simpsonu, by si čvachtali. Hezké odpoledne.
10: Tyhle, já si čvachtám nad tím, jak to krásně vůbec. To je čvachtáníčko rádiový.
9: Asi mi chybí ty eskalátory, protože jsme si říkali na začátku týdne, že v každém korporátu se v kanclu sejdou lidé a znáte to určitě z práce. Jeden miluje klimatizaci, druhý...
10: Je normální.
9: Normální sedět v místnosti, kolik je tam teď?
10: 27, Dominiku. Tak. 27 stupňů opravdu není strašně moc, je to akorát.
9: Já chci vědět, jak je ta situace ve společnosti. Přátelé, napište nám 777-937-777, vyjádřete se. Jste se mnou, anebo tady s Vincentem? U nějž ty vlastně teď si svolil ze svého pohodlí, že tady je jenom 27.
10: Hele, já ti říkám, že podle předních kardiologů a obecně doktorů má být ten rozdíl maximálně 4 až 5%.
9: Ježišmarja.
4: Hit Radio City.
9: Avicii a Levels, tak aspoň to pročistí vzdoušek. Hezké odpoledne.

0: Čtvrt na pět. Posloucháte Hit Radio City. Aneta Langerová, naše první česká superstar, a teď se točí nová československá superstar právě v těchto dnech. Jsem hrdej na to, že jsem součástí ne toho pořadu, ale jako toho, že jsme národem, který takhle má svý hvězdy. Zkrátka jsem hrdý.
1: Hrdý Čech, to je skoro až oxymoron, viď? My jsme zvyklí, že vlastně tak jako brbláme, nadáváme, cynicky schazujeme sami sebe. A víš, že je možná útrum tady té nátuře naší?
0: Že by konečně?
1: No, představ si, že teď se normálně tázali Čechů, jestli si myslí, že se tu mají dobře, jestli se nám tady žije pěkně. A my jsme řekli z 85%, že jsme spokojení.
0: A ptali se po celé republice?
1: To asi ne, myslím, že se ptali tři Slováků v Praze.
0: To by dávalo smysl. Vy jste s námi, doufám, spokojeni? Rosé Bruno Mars.

0: 16 hodin, 18 minut k tomu, za námi další hit. Posloucháte Hit Radio City a já chci jenom připomenout jednu věc. Máme tady neustále soutěž, respektive dáváme 2 litry na benzín, aby to bylo úplně jednoduchý. 2000 pro každýho, kdo napíše na 777 937 777. Kde to jede, kde to stojí, jak vypadá doprava v Praze a okolí, protože končí školní rok, každý někam vyráží, ty cesty budou ucpaný a my chceme mít absolutní přehled. Napište a za chvilku co? No samozřejmě pokračujeme v hitech.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Radio. Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, kolona na pražském okruhu od sjezdu z D5, tady je zdržení ještě na 15 minut, počítejte s komplikacemi a také ve směru k letišti, kde došlo na úrovni Ořechu k nehodě a tímto směrem se zdržíte minimálně 10 minut. Bouralo se také v tunelu Mrázovka a v Dobřížské ulici směrem na Zlichov, tady se zdržíte 15 minut a platí to také pro Štěrboholskou a oba směry právě na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál pište do SMSky nebo nechte hlasovku na WhatsAppu 777 937 777 a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
3: A abychom to měli úplně kompletní, když tam máte předvolený to číslo, který zní
4: 777 937 777.
3: Koukáte na hodiny správně, blíží se nepoužitelní. Na to stejné číslo můžete klidně poslat jsem nepoužitelný, protože tady máme poslední šanci vyhrát
4: 4 vstupenky nebo respektive zápisný na Urban Prague Challenge. Je to úžasný překážkový závod v samotném centru historického města Vyšehrad.
3: Poslední šance a ten závod je dneska, tak šup šup. Utíkejte pro ně. Za chvilku jsme v éteru. Minely na Hit Radio City, hezké odpoledne.

0: Minuta po půl páté posloucháte Hit Radio City s Vincou a Dominikem. No a teď také Vaškem, který je teda, můžu vám říct, hodně nepoužitelný. A to nevíte, co ho čeká.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Vašku, ty jedeš jako vedoucí na tábor, prej.
2: Čau, čau, je to tak, no.
3: Vašku, to mi vysvětli. Jako kolik trpělivosti ve skutečnosti potřebuje vedoucí tábora?
2: Hodně. Hodně, někde je to hodně složitý.
3: A pomáháš si nějak, protože jako ty se nemůžeš vybuchnout, nemůžeš zařvat, jednáš s dětma. Jak se takovýhle jako vedoucí tábora ve 40kách s 50 rozlobenýma dětma uklidňuje?
2: Hele, já mám docela průpravu, mám doma 3 sviště, takže jako to trénuju to celý rok.
3: Takže jestli 3 nebo 50, to už je jedno, jo, potom eventuálně.
2: To už je to potom takový jenom drobný navýšení, zase nás tam na to víc, takže.
3: Hezky.
0: No ještě mi řekni, kdy vyrážíte, zítra aspoň?
2: Ne, my jedeme až za měsíc, takže nějaké přípravy probíhají a tak.
0: V tom případě by si Urban závod stihnul, protože ten je už dneska, tak aby jsme to stihli my, že?
2: No,
3: tak pojď.
2: Třeba to klapne.
3: Budeš to potřebovat, aby se dohonil, když někdo uteče. Tak jo, ale pravidla jsou jednoduchý. Nesmíš nikdy žádnou odpověď říct dvakrát, je to jasný?
2: Ano.
3: Tak pojďme na to, neváhej a startujeme za 3, 2, 1, teď.
0: Kolik let má povinná školní docházka?
2: 50.
0: Jaký měsíc je u konce?
2: Leden.
0: Jak zní školní zvonění?
2: Bum bum.
0: Co má klokan společného s medvědem?
2: Kapsu.
0: Zabroukej hit Marie.
2: Ta-ta-da-da.
0: Jaké měsíce mají děti prázdniny?
2: Listopadu.
0: Jmenuji letní obuv.
2: Sněhule.
0: Jak se jmenuje současný primátor?
2: Karel.
0: Kolik dětí má Tomáš Klus?
2: 15.
0: Jak zní mořské vlny?
2: Cink.
3: Stop! Tak.
2: Mořský vlny mě teda dostali.
3: Hele, oni dostali i Dominika, z toho si nic nedělej.
0: Já jsem četl, jak zní mořský vlk, tak jsem si říkal, to jsem opravdu napsal.
3: Každopádně, když my máme nějakou chybu na naší straně, my ji uznáme. V tomto případě jsme se sekli a tím pádem ti odečteme 3 vteřiny.
0: No, to je dost.
3: A děkuji. Tím pádem se dostáváme na čas 37,42 setin.
0: To znamená 42 setin?
3: Ano, 37 a 42 setin.
0: Já tady porovnávám vteřiny.
3: A?
0: Je to o vteřiny. Je to o setiny, o 40 setin, ale bohužel ve středu posluchačka měla rovných 37.
3: Aj.
0: To není možný. My tady zaznamenáváme z těchto důvodů i ty setiny, aby se tohle dalo potom, no, bohužel.
2: No tak já jí gratuluju samozřejmě, ať si to užije v tom parnu.
3: Ty seš dobře škodolibej, já myslím, že jako ty to s těma dětma očividně budeš umět, takže v pohodě.
0: Měj se krásně, zvládni to za měsíc, do té doby odpočívej, relaxuj podle svých.
3: Děkujeme ti.
2: Mějte se krásně, pánové.
0: Ahoj. Přátelé, to byli dnešní nepoužitelní. No a my Janu, která se dovolala ve středu, posíláme na Urban Challenge.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 42 minut k tomu. Tohle byl duet století, přátelé. A tohle je dvojka století, Vincent a Dominik, i při pátku, kdy začínají prázdniny s vámi. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dneska vysvědčení. Slyšel jsi někdy, Vincente, doma větu a vy všichni v dětství na známkách nezáleží. Je mi jedno, co domů doneseš, známky nikdo počítat nebude. Slyšel to někdo od rodičů?
1: Ne.
0: Protože dneska je to docela běžný.
1: Ale já tomu jako rozumím.
0: Já taky.
1: Já si myslím, že je strašně jako pazvláštní způsob jako hodnotit děti obecně.
0: Právě. Já jsem to možná neodhaduju správně věci, které mu říkám vzhledem k jeho věku, jsem si uvědomil, neříkejte to těm svým dětem moc brzo. Jsem mu řekl, mně nezáleží na známkách, já chci vědět, že rozumíš těm věcem.
1: Takhle, já bych mu asi neřekl, že mi na tom nezáleží, abych mu nic neřekl a pak, kdyby se to pokazilo, tak bych ho za to neseřezal řemenem.
0: No jo, na tom se můžeme
1: protože
0: shodnout.
1: Protože jako říct mu, hele, dělej si, co chceš, nos si, co chceš, to je taky jako opačný problém.
0: Ony ty děti jako taky ví, že nikdo se jich v dospělosti na známky ptát nebude, jasně, třeba v mým případě už si nájde o druhou třídu, ale potom ztratí tu radost toho, když to donesl, já jsem ho pochválil a on když si říkal, že na tom nezáleží, tak za co mě chválíš?
1: On tě takhle jako prokoukl, ale to kdyby si byl jako pevnej a on, tati, mám samý jedničky a ty, já ti říkal, že mi to jedno. To bys byl frajer.
0: To bych byl. Příští rok to dotáhnu. Třetí třída před námi.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: To je přesně ta píseň do auta, kterou si broukáte, protože víte, že před vámi je volný víkend. A nebo si ji broukáte cestou na noční. Každopádně za chvilku je tady pátá, blíží se nám zprávy, ale my jsme s Vincou nenechaví, nahlížíme do nich. Nemáme v těchto teplotách prý jíst těžká jídla, protože to tělo potom nezvládá, moc tráví a prostě těžký jídlo ne.
1: Já si myslím, že to je spíš jako, že nemáš jíst těžký jídlo jako kamení, protože jo, když se jdeš koupat, tak se jako můžeš utopit. A jestli si všimneš, kdo napsal tu studii, tak no, o tom, že nemáme jíst těžký jídla, tak to napsal vlk z Karkulky. Ale ví, o čem mluví frajer.
0: Jak na to dojel frajer? Hmm. Taylor Swift červeném. Hezké odpoledne přejem.
1: To je červená Karkulka, no.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. A přesně pátá, za chvilku budeme rozdávat 2000 na plnou nádrž na Hit Radio City, ale ještě předtím se na ty cesty podíváme.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z Pražského okruhu, a to na úrovni Jinočan a Ořechu kvůli dopravní nehodě. Postojíte si v koloně už od Rudné na příjezdu D5. Nehodu hlásíte také v Dobřížské ulici, respektive u Zlíchova, pokud vyjíždíte z Brázovky, stále vyjíždíte také do kolony. 10 minut jste hlásili z oblasti kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice, nebo také z Bubeneckého tunelu a ulice v Holešovičkách směrem na Troju. Popojíždí část Štěrboholské spojky, a to na úrovni Štěrbohol směrem do centra, a připravte se na zdržení také na Pražském okruhu, tady na úrovni Ořechu směrem k letišti, potkáte kolonu s 15-minutovým zdržením. Vaše dopravní info nám pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a vyhrajte plnou nádrž.
2: 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. O víkendu bude v Praze platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Omezení se vztahuje na parky, lesoparky, zahrady nebo jejich okolí. Nařízení bude platit v sobotu i v neděli, kdy zároveň před rizikem vzniku požáru varují také meteorologové. V některých krajích jsou zrušeny jízdy parních lokomotiv. Pražští hasiči dnes zasahovali v ulici Uděkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali do péče záchranářů. Policisté a odborníci opakovaně upozorňují, že lidé nemají ve vedrech ani na krátkou chvíli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných vozech. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli účasti na červencovém summitu NATO nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme i velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak popisuje výživový poradce Jakub Košata.
5: Saďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
1: Pokud se chystáte někam na výlet nebo na dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrnné krekry nebo kvalitní sušené maso.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Dnes v průběhu večera zůstanou teploty ještě vysoké, do rána se ochladí na 22 až 20 stupňů na okrajích města. 18 stupňů po ránu, slabý proměnlivý vítr, ale v sobotu i v neděli v průběhu dne parno, teploty kolem 38 stupňů, to je pro sobotu, a 39 pak v neděli.
7: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka.
8: Odpolední show Hit Radio City je tady.
7: Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Ahoj kamarádi, to není plán, ale začínali jsme dneska 3 minuty po třetí, 4 minuty po čtvrté a teď je kolik?
9: 5 minut po páté.
0: To není možné.
9: No to spíš dokazuje, že nejsme schopni držet se času.
0: Ale tak přesně se nedrží času.
9: Ano, my jsme konstantně nekonstantní.
0: Ale konstantní jsme v tom, že hrajeme hity a taky, že vždycky vytáhneme takhle, no to je taky vlastně cikcak, že jo? Co? Tvá soutěž.
9: No jasně, my máme další soutěž, ježiš, mojí soutěž.
0: No!
9: To už je za chvilku, ne?
0: No jdeme na to za chvilku.
9: Já se na ní těším.
7: Hit Radio City.
0: A my věříme, že vy taky, Ferovelie.

0: chili slavnosti.
1: To by bylo dobrý, veď?
0: No.
1: Že by jako zrušili chili slavnosti kvůli vedru?
0: Ale tvůj úsměv napovídá...
1: Já chci žít v tom světě, který existuje v tvý hlavě. V tomto případě.
0: On pouze je stejný, v tomto případě.
1: Protože bohužel ve skutečnosti to bylo trošičku víc ještě pikantní. No, zrušili klimatickou akci na téma vlna veder a jak v nich přežít. Já myslím, že je docela vhá, jestli už rušíme ekologické akce kvůli ekologickým dopadům. Nemyslíš si?
0: No ale právě proto se měla konat, ne?
1: No ale bylo takový vedro, že i oni se na to vykašlali.
0: To už je co říct, to už je za hranicí.
1: Pojďme se zlepšit náladu dalším titulkem. 12letá holka v Brazílii přišla na netradiční způsob, jak si vydělat peníze.
0: Ne. Prodávala citronádu. Nedělala tam to, co si všichni myslíte teď.
1: Opravdu si myslíš, že bych si chtěl zlepšit náladu a posluchačům tím, že bych šel z tady té zprávy do ještě horší?
0: Zmiňoval si naše hlavy a ty hlasy. Občas křičí špatný věci a ty to víš.
1: Tak je ignoruj a řekni něco hezkýho.
0: Zmrzlinu!
1: Ne.
0: Ah.
1: Tak poslouchej, tady ta 12letá holka přišla s nápadem, že bude fingovat svůj vlastní únos, aby od svých rodičů získala výkupný. Bohužel ta holčička byla z chudých poměrů a ty peníze jim chyběly.
0: Vlastně.
1: Takže ty rodiče jí neměli co dát. Každopádně zavolali policii, policie jí vypátrala během pár hodin, rozrazili barák, aby zachránili holčičku a holčička tam seděla, nudila se a čekala, až jí rodiče pošlou výkupný.
0: No tak pokud máte ty děti s nějakou dvojkou, trojkou z češtiny, myslím, že tohle je vyšší dívčí.
1: Ano, 12leté vyšší dívčí.
0: 12leté vyšší dívčí.
1: No a přátelé, tím pádem, teď si dáme ještě jeden titulek, ale mezi tím si dáme nějakou tu písničku.
0: Jo.
1: To znamená, že já vám teď řeknu ten titulek a vy vezmete ten svůj úžasný telefon a napíšete nám na 777 937 777, jak si pro boha myslíte, že ten titulek dopadne. A
0: pojď
1: ten
0: na něj.
1: Titulek zní takhle. 5 let střádal zálohu na bydlení. Nakonec s penězmi udělal něco úplně jiného.
0: Co to mohlo být? No to pište ještě jednou.
1: 777-937-777.
0: Jsem zvědavej. A nehledejte to. Čistě zapojte svý hlavy.
1: No a napište nám naší sociální síť Divokej Bill.
0: Geniální.

0: Naše síť funguje. Divoký byl, posloucháte Hit Radio City. Vince a Dominik s vámi, 17 hodin 16 minut. A já tady mám spoustu zpráv na titulek.
1: Ano, já jsem vám přečetl titulek a chtěl jsem, abyste mi řekli, jak ve skutečnosti tento titulek ze zpráv dopadl. A ten zněl takto. 5 let střádal zálohu na bydlení. Nakonec s penězmi udělal něco jiného.
0: Rozfofroval je v kasínu, píšete vy, nebo a zbylo mu jen na zvětšení. Jsem otevřel teď. Přirození to se tam prostě hodí. Jo? Zvětšil
1: ne.
0: Si?
1: Ne, nezvětšil si přirození.
0: Zmenšil?
1: Ne! Nemá to nic společného s přirozením, ty velký přirození.
0: Tak kam patří to přirození?
1: Někam, někdo kde je. Poslouchej. Vzal raději dědečka na fotbalový šampionát.
0: O, a vy tady...
1: No...
0: Čulinem.
1: No, není to krásný. Je mu bylo 21, dědečkovi 80 a teď jedou spolu do Ameriky na duel Anglie s Panamou. Takže
0: všechny
1: přejeme
0: zprávy.
1: Hodně štěstí, ať vám to vyjde, kluci.
0: Hunter X na Hit Radio City.

0: Hunter X to bylo pro všechny děti, co tří mají už čtvrtou zmrzlinu v ruce. Vy jste jim slíbili výlet někam k vodě, no zkrátka dneska je to o nich. 17 hodin 20 minut přesně. Podíváme se na cesty, kde to jede, kde to stojí a za chvilku taky konečně někom pošlem 2000 na plnou nádrž.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na pražském okruhu už od sjezdu z D5 směrem na Jinočany a Ořech, ale také v opačném směru zhruba od Lohkova. Popojíždíte minimálně čtvrt hodiny. Do Břízka na výjezdu z Mrázovky vjedete do kolony kvůli dopravní nehodě. Popojíždění hlásí také Průmyslová a Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info pište do SMSky nebo nechte hlasovku na WhatsAppu 777-937-777.
0: Teď mi zrovna jedna přišla, tak já ji pustím, protože ta paní na profilovce vypadá moc hezky. Pojď se podívat, Vinco.
3: Ahoj, tady Petra. Já tady hlásím z Prahy z okolí Praha 8 až na dálnici po směr sjezd na Slaný, že je ku podivu úplně volný provoz a vypadá to, že už jsou všichni po vysvědčení s dětičkama u bazénu a na zmrzlinkách, takže paráda.
4: Krásná žena, krásný hlas, krásná zpráva. Děkujeme moc.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Hit Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
4: Našli jste, jsem tady.
3: I takhle zněla dnešní snídaně.
4: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
3: No to je právě to.
5: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
4: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
3: ne? Určitě ne.
4: No určitě ne.
3: Určitě ne.
4: Tak pojede na 4, no.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: personál.
1: Na Hit Radio City Miles Smith. Přátelé, Vince a Dominik i v tom vedru neustále s vámi. A co je tady taky s námi? 2000 my chceme dát okamžitě pryč. 2000 na benzín.
2: Jen tak, přátelé, opět je to tady, jen tak Hit Radio City se rozhodlo, že prostě chce, abyste jeli k vodě. A dneska chceme, aby k vodě jel...
1: Míla!
2: Mílo.
1: On nám totiž nahrát popisnou hlasovku, že jede na Moravu a celou dobu nás tady zásobuje zprávami. Víme, když někdo míří k vodě z Prahy.
2: A všiml jsi s Mílu, jaký měl hlas? Míla tu hlasovku nahrával takhle. Míla totiž nikdy nikam nespěchá. Míla totiž ví, že dostal dvojku na benzín a svět na něj prostě počká.
1: To nebyl Chuck Norris?
2: Ne, to byl Míla.
1: Wow, Mílo, kde? Na, mně to nejde.
3: Mílo, gratulujem.
2: To je ta, co jede s ním k té vodě.
4: Hit Radio City.

0: Shakira na Hitradio City, posloucháte Vincenta a Dominika, vaši odpolední dvojku, která se snaží pročísnout aspoň ty teploty, trošku vás ochladit takhle na dálku z rádia. Ale co je osvěžující zpráva, je, že v pražský zoo přibylo mláďátko. Jedná se o lachtana jihoafrického.
1: No ale hlavně se jedná o pravnuka legendárního lachtana Gastona. To je ten náš legendární lachtan, který bohužel zahynul v důsledku povodní v roce 2002. To znamená, že ale linie pokračuje, život plyne dál, a to skrz lachtaní krev tohoto mladého samečka, které se narodilo samici Daisy. 5. června informovala o tom Zoo Praha v tiskové zprávě. A jeho táta je Eda.
0: Táta Eda. No jak jsi mluvil o těch samicích, tak samici lachtana jsou 12 měsíců, si představte, březí. Oh. 12 měsíců těhotenství.
1: Ty bláho. To je, takže kdyby si ještě 3 měsíce počkal, umámej, tak seš lachtan.
2: Hit Radio City. Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
4: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio City, 6. hodina už se nám blíží, no jo. Večerní příjemný teploty jsem chtěl říct, ne. Ale my se blížíme ke konci tento týden.
1: Ano, a i tento týden jsme se naučili něco úžasného do života. Dneska jsme se třeba naučili, že peníze nejsou všechno. A některé rodiny rozvrátí, protože třeba 12-leté děti se záměrně nechají unášet. Takže se na peníze vykašlete jako ten 21-letý kluk, který radši vzal svoje životní úspory a vzal dědečka na mistrovství světa ve fotbale.
0: No to je pašák. Doufám, že spousta pašáků a pašaček máte doma, zkrátka, že dneska to byli samí a když ne, hele, z toho se nestřílí. Maximálně nedostanete 1+1 zmrzlinový pohár někde, protože všude po Praze jsou akce, nebo už je to snězený všechno.
1: No a s náma dostanete aspoň hity a to zdarma, jo, a kdy příště, no přece ve středu, ne, myslím se tam v pondělí, ve tři, ne ve středu.
0: Buďte u toho, pondělí,
1: ahoj.
0: O tři, ahoj.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte na Pražském okruhu od sjezdu z D5 směrem k D1 a také na Štěrboholské v obou směrech. Zdržení kolem 5 až 10 minut, Dobřížská a Barandák směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: This is Ava Max. All the hits.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: K dispozici budeme mít veškerou techniku a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informatik.
4: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Nejnižší teploty je 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
7: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělý song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo. No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. Mažte se, nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech, takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem, jo, třeba. Další hity za chvíli, Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přichází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou, protože můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. Jdou zpátky. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

0: Jedinečný Bryan Adams dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven a budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete. Ale jenom si to představte. Vzduch, který se dá dýchat. Skvělý, co? Tohle nám aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal, nebo Kokrokomir.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu, Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak si to užijte a v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

United Six a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.

0: 4,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

Reddy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem novej tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul.

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně, co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší, co 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Hit Radio. I didn't hear you.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Slaný tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80. 90. a milénia právě teď jsou tu Gorillaz a Clint Eastwood.

Pleasure, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.

Cave a Kylie Minogue společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, jo, je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný, ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo, nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet, třeba chvilinku počkat, jo, pak už dáte máslíčko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme rádi.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afroman, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.